0: neberiem.
1: Tohle nikdo nepobere. Ani ty, more. Lowrider, prego, bodejo.

Pozeraj sa ulicom mýho miesta. Je to tvoje holka? Pošli mi sem, vezmu ich do parády. Ona ví moc dobře, jak to je. Nostalgie, nostalgie.

Kačilovské, má to soba Kačilovský, má to jablka Kačilovskú. Čo to je?